0: páčia sa te 20 jedin. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusem na vseki jezik.